abych se ztratil. Jsem tak slabý, ne, nemám velkou moc. Někdy se bojím svého stínu, ze strachu před druhými volám o pomoc.

Víte, je to těžké být zavalen velkými problémy. Nebo být najednou velmi vážně nemocen. Ztratit milovaného člověka. Nebo slyšet lékaře, jak říká, už nemůžeme víc udělat. Možná, že někomu z vás se už něco podobného stalo. V těžkých chvílích se modlím k Pánu Ježíši. A když vyslovím jméno Ježíš, naplňuje mne naděje. On mne povzbudí a dá mi novou sílu. Ano, Ježíš je můj Pán, můj mistr, můj spasitel. Je světlo mého života, můj drahý Ježíš.

vrával k Božímu domu. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou v jeho jménu. Promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit v sevření, zármutkem sklíčen? Jako jelen po tekoucí vodě řve a dychtívá, tak po tobě můj Bože žízní duše má. Proč se tak hrmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš?

ako jelen po tekoucí vode řve a dychtívá, tak po tobě, můj Bože, žízní duše má. Proč se tak rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh, jemu své spáse.

Kdo jsem já, člověk, co chodí po zemi? Kdo jsem já, dýchám a žiju písněmi? Kdo jsem já, který po cestách klopítá? Kdo jsem já a

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

slunce nad lesem. Dívka s malým černým psem dovádí a běží úbozem.

krásne voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.